0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí poslucháči, zo štúdie vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia rusinskej programy Maďarského rádia. Želajme smačno tomu, kto právě obiduje a najpádne obidná užitok tomu, kto už poobidí. Z našou dnešnou muzečnou programou chočeme vám pohodete vďaci zo CD-čkov od Petra Murianka z Lemkoviny z názvou Písni i spívanky Petra Murianka. To vyňatkové vydavnictvo z tovarišenia Ruské burse. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.